0: 哎，人非神仙，匆忙之间难免出错呀。可以换酒喝吗？哎，不，这个也要。
1: 灵隐寺重建大悲楼，宰相府要造隔天楼。堂堂宰相下了令，大悲楼要为隔天楼让路，原木材料统统要搬进宰相府。何况这个宰相不同寻常，是南宋时赫赫有名的秦氏家族，富可敌国，权倾天下，谁敢说一个不字？然而济公偏偏说了不字，与这秦相坐上了对头。
2: 哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎